0: počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech Gnaz od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.
4: Melodický rock? To je Skyrock.

0: na sklená. Z Markízy. Jsem taky nadšená.
1: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
2: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc-Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
0: Sport.
2: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.

0: nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červen se Skyrokem. Dnes musím začít narozeninovou gratulací fenomenálnímu českému sportovci oštěpaři Janu Železnému. Výčet jeho úspěchu bude hovořit za vše. Je držitelem 3 zlatých olympijských medailí z let 92, 96 a 2000. Jedné stříbrné ze soulu 88, 3 zlatých medailí z mistrovství světa v roce 93, 95 a 2001. Vyhrává ankety Atlet světa v roce 2000, Atlet Evropy v letech 96 a 2000, českým sportovcem roku se stává 4x v roce 93, 95, v roce 2000 a 2001. Je držitelem světového rekordu z roku 1996, 98 metrů 48 cm. Rekord drží i žena Valentina Tereškovová. 16. června 1963 se stává první ženou v kosmu. Bývalá tkadlena se mění v nejpopulárnější ženu východního bloku a završuje triumf sovětské kosmonautiky na počátku 60. let po letu prvního člověka Jurie Gagarina. Rekord v záporných číslech si musíme připomenout krachem nechválně známé banky IPB, která přišla státní kasu na přibližně 200 miliard korun.
2: 16. červen 2000. Ozbrojené komando v centrále banky, 100 tisíce klientů na pobočkách a nucená zpráva nad IPB. Politicko-kriminální kauza vypuká.
1: Na závěr veselé vzpomínání v rámci nadcházejícího letního festivalování. Je 16. červen 1967 a začíná první mamutí open air akce typu, jaký známe dnes, Monterey Pop Festival. Účastní se ho 55 tisíc návštěvníků a užívají si tehdejší hvězdy rockového nebe jako Who, Animals, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Janis Joplin a další. Na Skyroku dostanete rok i bez festivalového bláta, tak si ho užijte a zítra si nenechte ujít další Big Beatácký výběr z dějin.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Skyrock. Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developers,

0: Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
1: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
4: Firma Havelka Uhelná Sklady, dobrý den.
5: No konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Melodický rok
12: Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Začínáme právě teď. Je úterý 16. června. Svůj název mění společnost Pharmak v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Je sivý nález u Prostějova. U obchodní zóny v Držovicích stál 2 dny odstavený kamion, v němž policie objevila tělo mrtvého staršího muže. Okolnosti úmrtí vyšetřuje kriminálka. Dle webu Report.cz si sáhl na život. Dopadení žháře na Jesenicku. Kriminalisté chytili 38letého muže podezřelého ze 4 žhářských útoků v dubnu v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval kontejnery, balíky slámy i stromy. Doznal se. Hrozí mu i rok ve vězení. Českem se o víkendu prohnalo už 5. letošní tornádo. Tentokrát udeřilo na Rychnovsku, potvrdili to meteorologové. Dle nich šlo o slabší živel, který za sebou nechal jen menší škody, hlavně vyvrácené stromy a několik poškozených střech.
0: Sport.
1: Karviná dostala padáka. Etická komise fotbalové asociace vyloučila karvinský klub z první ligy. Důvodem je prokázané ovlivnění 3 zápasů, za které navíc klub zaplatí tučnou pokutu ve výši 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Dnes je jeden z těch červnových dní, kdybychom mohli využít jak sluneční brýle, tak deštník. Víme, jak bude ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti a místy přeháníky. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Východ slunce 4:43 a západ v 21 hodin.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Úterní ranní provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Na bezpečnou cestu dohlíží policie v Olomouci na Kavkově ulici u Oceana, také na Kroměřížsku mezi obcemi Pornice a Morkovice, anebo v Otrokovicích tady hlídají u hřbitova na bratří Mrštíků. Moravské silnice dobře známe, dopravní info co 30 minut máme.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Dobré ráno. Berani, zatoužíte po menší změně. Býci, vy jste připravení rozjet nový projekt. Blíženci, důležité debaty neodkládejte. Raci, vaše sebevědomí poletí nahoru. Lvi, dokážete současně sedět na víc židlích. Pany, nečekejte v koutě a oslovte ty správné lidi. Váhy, dneska to bude chtít větší průraznost. Štíři, dělejte hlavně to, co vás baví. Střelci, své místo na slunci si zařídíte bez zbytečného kličkování. Kozorozi, mluvte k věci a nic vás nepřekvapí. Vodnáři, odložte klasické ambice a udělejte taky něco pro sebe. A co mi ryby? S humorem a optimismem nám to prý dneska půjde samo.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
8: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
15: Ekokom.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Posloucháte Skyrock.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: rádia Skyrock jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťálkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy, dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího, má 3 dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: To snad ne, já se na to vysku. A kučka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
11: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
12: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení

0: spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Melodický rok
8: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Je úterý 16. června. Pozor na tanky na dálnici u Olomouce. Dnes mezi 9. a 15. hodinou se budou po D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkám na pásech tanky vozovku nepoškodí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka slaví další úspěch, získali svůj 21. ligový titul. Cestu na vrchol Národní basketbalové ligy tentokrát neměli lehkou. Nymburk vyhrál až po 7 finálových zápasech s Pardubicemi. Poslední mač Nymburk zvítězil 91-74.
2: Ráno sluníčko k večeru může sprchnout, takový je Meteomix pro dnešek. Víme, jak bude ráno a dopoledne slunečno. Pověděl poledne přibývání oblačnosti, k večeru i možné přehánky. Denní teploty 23 až 26 a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
2: Policie v Olomouci a zdržení na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady. Pěkné úterní ráno. Ranní policejní hlídky hlídají v Olomouci na brněnské U City in hotelu, také na obchvatu města na 272. kilometru u Nemilan. A kdo z Olomouce po dálnici pokračuje dál na Lipník, tak pozor, za Kocourovcem i kolem Velkého Újezdu makají silničáři. Omezují provoz, zdržení teď kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu a pohodový den.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc. Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.
1: Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz
0: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Čega nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na CzechGen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze,

0: účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
4: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
5: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Velká oprava na olomoucké výpadovce. 22. června začne oprava vytížené křižovatky ulic Pražská a Erembургова v Olomouci. Práce potrvají do 10. září a vyžádají si uzavírku Erembурговy a omezení na Pražské. Proměna přinese na výpadovku nové semafory, které usnadní odbočování do města. A chodci se po letech hazardování konečně dočkají bezpečného přechodu přes vytíženou Pražskou ulici, píše o tom deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký kraj pokračuje v pomoci venkovským prodejnám. V dotačním programu Obchůdek podpoří 74 žadatelů, kterým rozdělí přes 7 milionů korun. Podpora směřuje k zachování jediných obchodů v obcích do tisícovky obyvatel. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika v týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Už přes 440 žádostí o milost letos obdržel Pražský hrad. Prezident Petr Pavel od začátku roku zatím udělil 4 prezidentské milosti. Celkem ve funkci už je 23. Prezidentskou milostí může zastavit trestní řízení či trest odpustit.
3: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
2: Doplnil pro ČTK za prezidentskou kancelář Filip Platoš.
0: Sport.
2: Tenisté spojení s naším regionem na turnajích světového okruhu. Z prostějovského klubu Jakub Menšík vyzve na ATP v Londýně po půl jedné Francouze Manarina a po 17. hodině bude hrát Jiří Lehečka s Polákem Majchřakem. Z prostějovského klubu také Vít Kopřiva vyzve v prvním kole na turnaji ATP v německém hale po 15. hodině Němce Zvereva. V Berlíně bude hrát po půl jedné první kolo přerovská hvězda Linda Nosková s Mexičankou Zarazuovou a olomoucká rodačka Karolína Muchová také po půl jedné s Číňankou Changovou. Výsledky vám přineseme.
4: Dnes je jeden z těch červnových dní, kdybychom mohli využít jak sluneční brýle, tak deštníky. Víme, jak bude ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti a místy přeháníky. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Východ slunce 4:43 a západ 21 hodin.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Bouračka v Olomouci, v Blansku a policie v Přerově nebo v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den. V Olomouci nehoda dvou osobáků a silný provoz na Velkomoravské ulici u střední školy Polytechnické ve směru k fakultce. Další dvě auta bourají v Blansku na Sušilově ulici poblíž pneu servisu. A policie teď řidiče závodníky krotí v Přerově na ulici 9. května i v Napajedlech na nádražní. Moravské silnice dobře známe. Dopravní info pro vás, co 30 minut máme.
0: Tak a teď už hrajem.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanáktroubky.cz.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: Skyrock.
2: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.
1: Skyrock.

0: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
1: Nebojte se.
0: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
3: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. Ford D-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
0: Sport.
2: Halová mistryně světa v běhu na hladkých 400 metrů Lou Manuel bude hlavní domácí hvězdou dnešního atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Po skvělém čase 49 sekund 77 setin z Říma chce dál posouvat své maximum. Její start je na tretře naplánován na 18 hodin 20 minut.
3: Samozřejmě ten čas 49.77 je skvělý čas, ale je zároveň jako správný atlet bych chtěla zlepšit i svůj osobní rekord, ale nechci na to tolik spěchat. Chci prostě se zaměřit fakt na ty věci, o kterých vím, že prostě zlepšit můžu.
2: Řekla před startem Zlaté tretry elitní česká sprinterka Lou Manuel.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Ráno sluníčko k večeru může sprchnout, takový je Meteomix pro dnešek, víme jak budem ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti k večeru i možné přehaňky, denní teploty 23 až 26 a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma, jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z Olomouce, také ze Šumperské nebo z Mohelenice pro vás právě teď hezké dopoledne. V Olomouci se došetřuje ranní nehoda na Velkomoravské u křižovatky s Rooseveltkou ve směru k Lidlu. Taktéž v Olomouci je další mini nehoda na Hodolanské. Kamion urazil dodávce zrcátko. Na Šumpersku je nehoda autobusu a auta v obci Chromeč, kousek za Jednotou. A policie teď hlídkuje v Prostějově na Brněnské nebo v Mohelenici na Družstevní. Jedeme s vámi a přejeme bezpečnou cestu do vašeho cíle.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
2: Luskni.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Ekokom. Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Olomoucký report CZ.
15: Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
16: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
15: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
0: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: porazit.
1: Díky, že vás máme u sebe a hezké úterý. Moravské divadelní léto dneska nabízí komedii Koule v Olomouci na Letňáku od 19 hodin 30 minut. Je to příběh plný nekorektního humoru a státem řízeného dopingu. Olomoucký Letňák, Moravské divadelní léto dnes večer na Letňáku. Slavnost do vína a hradní jarmark budeme mít tuto sobotu ve Šternberku. To také vypadá velmi zajímavě. V Náměšti na Hané zahraje o víkendu Tomáš Kočko a taky Flereti. V Náměšti v neděli ve zdejším amfiteátru. A co se děje dneska v Zábřehu? Tady se hraje dynamická komedie se spoustou záměn, převleků a nečekaných situací. Je to geniální nápad. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát a David Gránský. Geniální nápad v zábřežském kulturáku Super divadlo dneska od 7 na večer.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gól!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oblasti

0: operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz

Vítkovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Šumperk chystá velkou proměnu sadů 1. máje. Můžeme si poslechnout plán. Tento čtvrtek od 16 hodin v G-klubu město představí projekt obnovy parku. Připravená je komentovaná procházka parkem s autory návrhu. Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK. Sport. Útočník Bostonu David Pastrňák se po letošním play-off v NHL posunul v historické tabulce českých hokejových nahrávačů v soutěži na 4. místo. V 96 utkáních nazbíral 52 asistencí. O místo se dělí s Ondřejem Palátem.
2: Víme, jak bude. Víme, že v neděli 21. června oficiálně nastane letní slunovrat a počasí tento týden už se na to postupně chystá. Dneska ještě naměříme zhruba 23 stupňů, na sluníčku možná trochu víc a stále platí, že od zítřka už nás čekají letní 25 a v pátek a o víkendu dokonce tropických 30. Tak to je ideální čas vyzkoušet nové plavky.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci kousek od nákupního parku Bělidla, na Roháče z Dubé, taky na Brněnské, anebo na ulici Švajcerova, když se jede kolem hasičů. A máme hlášenou taky odstavenou dodávku na D1 poblíž exitu na Bilotín, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červen se Skyrokem. Dnes musím začít narozeninovou gratulací fenomenálnímu českému sportovci oštěpaři Janu Železnému. Výčet jeho úspěchu bude hovořit za vše. Je držitelem 3 zlatých olympijských medailí z let 92, 96 a 2000. Jedné stříbrné ze Soulu 88, 3 zlatých medailí z mistrovství světa v roce 93, 95 a 2001. Vyhrává ankety Atlet světa v roce 2000, Atlet Evropy v letech 96 a 2000, českým sportovcem roku se stává 4x v roce 93, 95, v roce 2000 a 2001. Je držitelem světového rekordu z roku 1996, 98 metrů 48 cm. Rekord drží i žena Valentina Tereškovová. 16. června 1963 se stává první ženou v kosmu. Bývalá tkadlena se mění v nejpopulárnější ženu východního bloku a završuje triumf sovětské kosmonautiky na počátku 60. let po letu prvního člověka Jurie Gagarina. Rekord v záporných číslech si musíme připomenout krachem nechválně známé banky IPB, která přišla státní kasu na přibližně 200 miliard korun.
2: 16. červen 2000. Ozbrojené komando v centrále banky, 100 tisíce klientů na pobočkách a nucená zpráva nad IPB. Politicko-kriminální kauza vypuká.
1: Na závěr veselé vzpomínání v rámci nadcházejícího letního festivalování. Je 16. červen 1967 a začíná první mamutí open air akce typu, jaký známe dnes, Monterey Pop Festival. Účastní se ho 55 tisíc návštěvníků a užívají si tehdejší hvězdy rockového nebe jako Who, Animals, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Janis Joplin a další. Na Skyroku dostanete rok i bez festivalového bláta, tak si ho užijte a zítra si nenechte ujít další Big Beatácký výběr z dějin.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest. Tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Tady je Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťálkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy, dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího, má tři dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek pro

0: Brněnská 57, Olomouc.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Posloucháte Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách. Sport. Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
2: Víme, jak bude, víme, že počasí už nás pomalu láká k vodě. Tento týden počítáme dál s rostoucími teplotami. Dneska na Moravě zhruba 23 stupňů, zítra 25, ve čtvrtek 27 a v pátek 30. Ano, je to tak, postupně bude vedro, bude hic. A úplně největší pecem čekáme o víkendu, kdy se místy dostaneme až na 32 stupňů. Jinak dál by mělo být vesměs polojasno, pouze ve středu se výjimečně mohou vyskytnout bouřky.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme dlouhodobě omezení na tabuláku, opravuje se tu Stupkova ulice a taky pozor na rychlost. 30 dodržujeme v Olomouci na ulici Kmochova, Krapkova a taky na Svornosti. Pak máme hlášenou nehodu v Kroměříži na ulici Havlíčkova, jde o srážku dvou osobáků a pozor, auto srazilo chodce na Přerovsku, v Prosenicích na Grimovské, na místě je sanitka. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

other day. And a woman stopped me. She said, why is it you look

0: Skyrock hraje, Skyrock baví a taky dneska víme, kdo pak slaví. Je tady úterý a my se všechno dozvíme ještě v téhleté hodině. K tomu jako vždycky ten nejlepší rockový výběr. Tak volume doprava a poslouchejte dál.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
13: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Rádio Hana Skyrock.
15: Skyrock.
16: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
17: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
18: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
17: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Před olomouckou Šantovku se vrací přehlídka luxusních aut. Sraz si tu dají vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche a další. Sílu pod kapotou a aerodynamické křivky ukáže Super Ride Car Fest tuto sobotu odpoledne.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vojáky v neprůstřelných vestách a se zbraněmi dnes můžeme zahlédnout v Hranicích, hlavně v okolí kasáren. Jde o cvičení armády.
2: Jedná se pouze o cvičení, není třeba dělat žádnou paniku, toto cvičení bude probíhat pouze dnešní den.
1: Vysvětluje situaci na radničním webu starosta města Hranice Daniel Vitonský. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Ve stávkové pohotovosti jsou pracovníci České televize a rozhlasu. Reagují tak na vládní schválení návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a krátí oběma médiím rozpočty. Podrobnosti o stávce oznámí pracovníci ve středu, píše ČTK.
0: Sport.
1: Po druhé v historii mistrovství světa ve fotbale bude zápas soudcovat žena. Po francouzce Stéphanie Frappartové v Kataru před 4 lety na trávník světového šampionátu tentokrát vstoupí Američanka Tori Pensová. Bude rozhodčí v zápase Česko-Jihoafrická republika ve čtvrtek.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a 23 stupňů. Zítra už to bude letních 25. V červnu sluníčko zapadá kolem 21. hodiny. Světlo se drží zhruba do 10. A pak se nabízí nádherná podívaná. Jsou to noční svítící oblaka. Nacházejí se zhruba 80 km nad zemí, takže slunce je v té obrovské výšce stále osvětluje a proto vypadají třeba jako stříbřité nebo namodralé závoje. Vidět co za jasného počasí nízko nad severním až severozápadním obzorem. Tak to je náš tip na dlouhé letní večery a my už jedeme dál.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že na Olomoucku teď máme další omezení, je to konkrétně v úseku Bystročice, Žerůvky, Hněvotín. Tady je to neprůjezdné kvůli kompletní rekonstrukci vozovky. Uzavírka by tu měla trvat až do Vánoc. Doporučené objížďky určitě najdeme i na webu report.cz. Máme taky hlášené policejní hlídky v Prostějově, na Konečné a na Vrahovické a údržbové práce dneska na D1 u Vyškova. Konkrétně je to na 234. a 235. kilometru. Levý jízdní pruh uzavřený, probíhá tu oprava svodidel až do 14. hodiny. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Jste na té správné vlně, tady vám hrajeme ten nejlepší rokový výběr. Tohle je Skyrock, to je naše značka. A teď si představte, že po dlouhých 30 letech změníte značku své zavedené firmy. Proč a o kom je řeč? Tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál, ať máte přehled o tom, co se děje v našem regionu.
1: Skyrock. Na Prostějovsku na 100,2 FM.

0: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
1: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
13: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
14: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
15: Skyrock.
16: Skyrock.
15: Skyrock.
16: Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Čega nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na CzechGen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
5: Nebojte se.
4: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
6: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Sternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz
14: Skyrock.
15: Skyrock.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
0: Sport.
2: Halová mistryně světa v běhu na hladkých 400 metrů Lou Manuel bude hlavní domácí hvězdou dnešního atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Po skvělém čase 49 sekund 77 setin z Říma chce dál posouvat své maximum. Její start je na tretře naplánován na 18 hodin 20 minut.
3: Samozřejmě ten čas 49.77 je skvělý čas, ale mě zároveň jako správný atlet bych chtěla zlepšit i svůj osobní rekord, ale nechci na to tolik spěchat. Chci prostě se zaměřit fakt na ty věci, o kterých vím, že prostě zlepšit můžu.
2: Řekla před startem Zlaté tretry elitní česká sprinterka Lou Manuel.
4: Víme, jak bude. Víme, že v neděli 21. června oficiálně nastane letní slunovrat a počasí tento týden už se na to postupně chystá. Dneska ještě naměříme zhruba 23 stupňů, na sluníčku možná trochu víc a stále platí, že od zítřka už nás čekají letní 25 a v pátek a o víkendu dokonce tropických 30. Tak to je ideální čas vyzkoušet nové plavky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na střední Novosadské. Hlásíte taky nehodu v Olomouci. Dořešuje se u Senima na ulici Pasteurova. Další bouračku pak máme u Bristolu na Gorazdově náměstí. Tady jsou k sobě tři auta. Nehodu osobáku a nákladňáku teď máme ještě na dálnici D35 Olomouc Rybník u Velkého újezdu. A pozor, kontrolu můžeme potkat na D1 na exitu Mořice. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Tohle je Skyrock, vaše rocková jednička. S námi máte ten nejlepší rockový výběr a taky ten nejlepší přehled. Mimochodem, proč na stadionu olomoucké Sigmy poteče modrá krev? A nebo jak můžeme zadarmo získat vstupenky na Holešovskou regatu, kde letos bude například Mňága a nebo No Name? Tak to si povíme ještě v téhleté hodině na Skyrocku. Tak rozhodně poslouchejte dál a těšte se.
1: Na Zábřežsku na 103,7 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
16: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
17: Olomoucký report CZ.
18: Pořád se něco děje.
17: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
19: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
18: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
0: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
1: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak jsme zjistili, na Andrově stadionu v Olomouci poteče symbolicky modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí proběhne už příští týden v úterý. Víc se dozvíme na klubovém webu www.sigmafotbal.cz. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu.

0: roušky, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
1: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
1: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
3: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda.
9: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
11: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: Skyrock. Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Šumperk chystá velkou proměnu sadů 1. máje. Můžeme si poslechnout plán. Tento čtvrtek od 16 hodin v G-klubu město představí projekt obnovy parku. Připravená je komentovaná procházka parkem s autory návrhu. Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získaly velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK.
0: Sport.
1: Útočník Bostonu David Pastrňák se po letošním play-off v NHL posunul v historické tabulce českých hokejových nahrávačů v soutěži na čtvrté místo. V 96 utkáních nazbíral 52 asistencí, o místo se dělí s Ondřejem Palátem.
2: Víme, jak bude, víme, že počasí už nás pomalu láká k vodě. Tento týden počítáme dál s rostoucími teplotami. Dneska na Moravě zhruba 23 stupňů, zítra 25, ve čtvrtek 27 a v pátek 30. Ano, je to tak, postupně bude vedro, bude hic. A úplně největší pecen čekáme o víkendu, kdy se místy dostaneme až na 32 stupňů. Jinak dál by mělo být vesměs polojasno, pouze ve středu se výjimečně mohou vyskytnout bouřky.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že na Olomoucku teď máme nové omezení. Je to konkrétně úsek Bystročice Žerůvky, který je neprůjezdný. Důvodem je kompletní rekonstrukce vozovky a ta uzavírka by měla trvat až do Vánoc. Další informace a doporučené objížďky najdeme na olomouckém deníku. Jinak policejní hlídku máme hlášenou na Prostějovsku na silnici Olšany Hablov a odstavený náklaďák je teď momentálně na dálnici D46 kousek od exitu Brodeku Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ladíte Skyrock, tak ať to stojí za to, dneska i kdykoliv jindy. Doufáme, že se vám daří, že vám všechno vychází. A my už si dál hrajeme ten nejlepší melodický rock, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro. Program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
11: Skyrock.
12: Skyrock.
11: Skyrock. Skyrock.

she goes. Say what?

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: porazit.
1: Díky, že vás máme u sebe a hezké úterý. Moravské divadelní léto dneska nabízí komedii Koule v Olomouci na Letňáku od 19 hodin 30 minut. Je to příběh plný nekorektního humoru a státem řízeného dopingu. Olomoucký Letňák, Moravské divadelní léto dnes večer na Letňáku. Slavnost do vína a hradní jarmark budeme mít tuto sobotu ve Šternberku. To také vypadá velmi zajímavě. V Náměšti na Hané zahraje o víkendu Tomáš Kočko a taky Flereti. V Náměšti v neděli ve zdejším amfiteátru. A co se děje dneska v Zábřehu? Tady se hraje dynamická komedie se spoustou záměn, převleků a nečekaných situací. Je to geniální nápad. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát a David Gránský. Geniální nápad v zábřežském kulturáku Super divadlo dneska od 7 na večer.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Městy s Náměšť na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
10: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
9: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
12: Ekokom. Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Před olomouckou Šantovku se vrací přehlídka luxusních aut. Sraz si tu dají vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche a další. Sílu pod kapotou a aerodynamické křivky ukáže Super Ride Car Fest tuto sobotu odpoledne.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vojáky v neprůstřelných vestách a se zbraněmi dnes můžeme zahlédnout v Hranicích, hlavně v okolí kasáren. Jde o cvičení armády.
2: Jedná se pouze o cvičení, není třeba dělat žádnou paniku, toto cvičení bude probíhat pouze dnešní den.
1: Vysvětluje situaci na radničním webu starosta města Hranice Daniel Vitonský. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Ve stávkové pohotovosti jsou pracovníci České televize a rozhlasu. Reagují tak na vládní schválení návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a krátí oběma médiím rozpočty. Podrobnosti o stávce oznámí pracovníci ve středu, píše ČTK.
0: Sport.
1: Po druhé v historii mistrovství světa ve fotbale bude zápas soudcovat žena. Po francouzce Stéphanie Frappartové v Kataru před 4 lety na trávník světového šampionátu tentokrát vstoupí Američanka Tori Pensová. Bude rozhodčí v zápase Česko-Jihoafrická republika ve čtvrtek.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 17 stupňů Celsia a foukat bude mírný vítr. Ve čtvrtek půjde teplota na 28 a v pátek a o víkendu nás potom čekají tropické třicítky. No a podobně nám budou výhledově teploměry ukazovat i začátkem příštího týdne.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Dávejte si pozor na Prostějovsku, na trase Čelčice-Výšovice. Padl tu přes cestu strom, který se odklízí a opatrně se zde dostanete. Dopravní nehoda se potom vyšetřuje na trase Kojetín-Zlobice, tady je to ale bez bližších podrobností, nicméně průjezdné. Letovice, dálnice D1 směr Říkovice na exitu Kojetín, taky Buchlovice, Svitávka, Samotišky nebo Horní Loděnice. Na těchto místech počítejte se 16. hodinou s policejními hlídkami. Šťastnou cestu a dobře.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Jahody, jahody.
6: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Skyrock.
10: Máme pro vás všechno nejlepší.
11: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
12: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarity.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: rádio Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou. V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťálkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy. Dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího. Má tři dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brug Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
10: Nebojte se.
9: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
11: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
12: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
11: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
12: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
13: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
15: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Skyrock.
1: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyrocku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad. Sport. České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová úspěšně odstartovaly travnatou část sezóny na turnaji v Berlíně. Světová třináctka Nosková si v úvodním kole hladce poradila s Mexičankou Zarazuaovou po setech 6-1 a 6-4. Nyní už vyhlíží další, tentokrát dánskou soupeřku, tak našim hráčkám nezapomeňte držet palce.
2: Sluníčko dneska na Olomoucku zapadne přesně v 21 hodin. Zítřejší východ slunce pak přijde ve 4.43. Víme, jak bude. Zítra nás čeká vyšší oblačnost, po ránu ojedinělé dešťové přehánky a teploty mezi 20 a 25 stupňů Celsia. V závěru pracovního týdne potom počítáme s tropickými třicítkami, které nás budou výhledově provázet i během víkendu. Ten ale přinese i dešťové přehánky a taky bouřky z tepla.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
4: Doprava.
5: Nehoda dvou osobních aut se došetřuje na ulici u Jatek v Jeseníku. Dá se to ale opatrně projet. No a na nehodu pozor i v Předově u Lidlu na Lipnické ulici. Je to bez bližších podrobností, ale taky tady se dostanete. No a kde si dát se 17. hodinou pozor na policejní kontroly? V Olomouci, na Hamerské a taky na Holické ulici. A nebo na D55 na exitu Otrokovice.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock hraje, Skyrock baví a taky dneska víme, kdo pak slaví. Je tady úterý a my se všechno dozvíme ještě v téhleté hodině. K tomu jako vždycky ten nejlepší rockový výběr. Tak volume doprava a poslouchejte dál.
1: Skyrock. Na Kroměřížsku na 99,9 FM.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Skyrock.

0: levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: FETMED, komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
13: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
16: Rádio Hana, Skyrock.
17: Skyrock.
15: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
17: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
15: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
17: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
15: Tak nás laďte dál.

0: Skyrock Kalendárium.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy.
8: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky.cz.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
12: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
17: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
19: Olomoucký report CZ.
1: Pořád se něco děje.
19: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
0: Sport.
2: Fotbalovou Karvinou dostihla úplatkářská aféra a klub za to tvrdě zaplatí nuceným sestupem z první ligy i tučnou pokutou. Tento nekompromisní verdikt ale otevírá spoustu dalších otázek. Fanoušci i vedení soutěže teď k napjatě řeší, jak bude vypadat další ročník a kdo vlastně nakonec zasáhne do evropských pohárů.
3: Teploty dne.

0: třicítky. Závěr pracovního týdne by měl být se sluníčkem, sobota a neděle potom s občasným deštěm a taky s bouřkami. Doprava. Bourá se na Blanensku v obci Jedovnice na ulici Palackého. Je to u kruhového objezdu. Je to nehoda se zraněním, jedná se o havárii motorky, ale opatrně se dá projet. Na policejní hlídku potom s 18. hodinou pozor v Olomouci na Předovském, na D1 směr Říkovice za exitem Kojetín, v Otrokovicích na Zlínské a taky ve Vyškově na Brněnské. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Tak a teď už hrajem s

0: Jste na té správné vlně, tady vám hrajeme ten nejlepší rokový výběr, tohle je Skyrock, to je naše značka. A teď si představte, že po dlouhých 30 letech změníte značku své zavedené firmy. Proč a o kom je řeč? Tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál, ať máte přehled o tom, co se děje v našem regionu.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červen se Skyrokem. Dnes musím začít narozeninovou gratulací fenomenálnímu českému sportovci oštěpaři Janu Železnému. Výčet jeho úspěchu bude hovořit za vše. Je držitelem 3 zlatých olympijských medailí z let 92, 96 a 2000. Jedné stříbrné ze Soulu 88, 3 zlatých medailí z mistrovství světa v roce 93, 95 a 2001. Vyhrává ankety Atlet světa v roce 2000, Atlet Evropy v letech 96 a 2000, českým sportovcem roku se stává 4x v roce 93, 95, v roce 2000 a 2001. Je držitelem světového rekordu z roku 1996, 98 metrů 48 cm. Rekord drží i žena Valentina Tereškovová. 16. června 1963 se stává první ženou v kosmu. Bývalá tkadlena se mění v nejpopulárnější ženu východního bloku a završuje triumf sovětské kosmonautiky na počátku 60. let po letu prvního člověka Jurie Gagarina. Rekord v záporných číslech si musíme připomenout krachem nechválně známé banky IPB, která přišla státní kasu na přibližně 200 miliard korun.
2: 16. červen 2000. Ozbrojené komando v centrále banky, 100 tisíce klientů na pobočkách a nucená zpráva nad IPB. Politicko-kriminální kauza vypuká.
1: Na závěr veselé vzpomínání v rámci nadcházejícího letního festivalování. Je 16. červen 1967 a začíná první mamutí open air akce typu, jaký známe dnes, Monterey Pop Festival. Účastní se ho 55 tisíc návštěvníků a užívají si tehdejší hvězdy rockového nebe jako Who, Animals, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Janis Joplin a další. Na Skyroku dostanete rock i bez festivalového bláta, tak si ho užijte a zítra si nenechte ujít další Big Beatácký výběr z dějin.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
5: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Jahody, jahody.
11: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
14: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
13: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
15: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Rokové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rokových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rokové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Čega nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem CzechGen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na CzechGen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také CzechGen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na CzechGen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: 30 rokov na scéně, No Name v O2 Arene.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Rokové pecky pro lepší náladu.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách. Sport. Fotbalovou Karvinou dostihla úplatkářská aféra a klub za to tvrdě zaplatí nuceným sestupem z první ligy i tučnou pokutou. Tento nekompromisní verdikt ale otevírá spoustu dalších otázek. Fanoušci i vedení soutěže teď k napjatě řeší, jak bude vypadat další ročník a kdo vlastně nakonec zasáhne do evropských pohárů.
2: Teploty

0: Skyrockem příštího týdne.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Tak a teď už hrajem.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
3: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Skyrock.
12: Skyrock.
11: Rádio Hana. Skyrock.
12: Skyrock.
13: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

Brunsko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Jak jsme zjistili, na Andrově stadionu v Olomouci poteče symbolicky modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí proběhne už příští týden v úterý. Víc se dozvíme na klubovém webu www.sigmafotbal.cz. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM. A jak píše Report.cz, během září se na střeše ještě otevře kavárna. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Je tu rozhovor, kde starosta Chropině Michal Vlasatý hodnotí dosavadní úspěchy a taky komentuje aktuální výzvy a vize. A pozor, v soutěži rozdáváme vstupenky na Holešovskou regatu v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Jahody, jahody.
3: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Rádio Hana Skyrock.
10: Skyrock.
11: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
12: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
11: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
7: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 16. červen se Skyrokem. Dnes musím začít narozeninovou gratulací fenomenálnímu českému sportovci oštěpaři Janu Železnému. Výčet jeho úspěchů bude hovořit za vše. Je držitelem 3 zlatých olympijských medailí z let 92, 96 a 2000. Jedné stříbrné ze Soulu 88, 3 zlatých medailí z mistrovství světa v roce 93, 95 a 2001. Vyhrává ankety Atlet světa v roce 2000, Atlet Evropy v letech 96 a 2000, českým sportovcem roku se stává 4x v roce 93, 95, v roce 2000 a 2001. Je držitelem světového rekordu z roku 1996, 98 metrů 48 cm. Rekord drží i žena Valentina Tereškovová. 16. června 1963 se stává první ženou v kosmu. Bývalá tkadlena se mění v nejpopulárnější ženu východního bloku a završuje triumf sovětské kosmonautiky na počátku 60. let po letu prvního člověka Jurie Gagarina. Rekord v záporných číslech si musíme připomenout krachem nechválně známé banky IPB, která přišla státní kasu na přibližně 200 miliard korun.
2: 16. červen 2000. Ozbrojené komando v centrále banky, statisíce klientů na pobočkách a nucená zpráva nad IPB. Politicko-kriminální kauza vypuká.
1: Na závěr veselé vzpomínání v rámci nadcházejícího letního festivalování. Je 16. červen 1967 a začíná první mamutí open air akce typu, jaký známe dnes, Monterey Pop Festival. Účastní se ho 55 tisíc návštěvníků a užívají si tehdejší hvězdy rockového nebe jako Who, Animals, Simon and Garfunkel, Jimi Hendrix, Janis Joplin a další. Na Skyroku dostanete rok i bez festivalového bláta, tak si ho užijte a zítra si nenechte ujít další Big Beatácký výběr z dějin.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 17. červen na Skyroku. Na hudební skupině všichni vidíme v první řadě muzikanty. Ti ale nejsou jediní, kteří káru s názvem kapela tlačí vpřed. Určitě jsou to také manažeři. Dnes popřejeme tomu od YouTube, The Rapture a dalších šikovnému Irovi Paulu McGuinnessovi. Narodil se 17. června 1951. O 11 let později v roce 1962 získávají naši fotbalisté nejcennější historickou trofej stříbrné medaile na mistrovství světa v Chile. A jak na to vzpomíná autor naší finálové branky Josef Masopust?
2: Tak musím říct, že to jsou vzpomínky nádherný. Nejenom na ten úspěch za druhé místo, ale za tu pohodu v tom mužstvu, za ten kamarádský vztah, který u nás byl, jsou to krásné vzpomínky.
1: O dalších 10 let později v roce 1972 vypuká první zásadní politická aféra, jejíž předmětem byla ilegální politická špionáž konkurence.
3: Vypukla aféra Watergate. To, co začalo jako vloupání do sídla demokratické strany, skončilo jedním z největších skandálů v historii americké politiky. Prezident Nixon jako jediná hlava státu v dějinách USA pod tlakem odstoupil z funkce.
1: Milovníci aut si připomínají příchod revolučního modelu Range Rover 17. června 1970. Výkonné pohodlné silniční vozidlo s pohonem 4x4 umožňující jízdu terénem, přímý předchůdce dnes velmi populární třídy SUV. Zítra opět hledáme Big Beatově v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.